0: se posol.
1: Aktuál.
2: Ove noći jedan čovjek nekud luta.
0: Narejen za moja ušisa.
1: Narejen